Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdyby se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 15 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Lanovka na Petřín je zpět. Cestující začne vozit po dvou letech v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno. Jezdit budou ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 10 večer. Jízdenka podraží na stovku, v aplikaci Pidlítačka vyjde na 90 korun. Dlouhodobé časové kupony budou na lanovce platit i nadále. Většinou polojasné oblačné ráno, teploty nízké kolem 10 stupňů. Čekáme většinou proměnlivý den, od západu postupně oblačno polojasné. Jasno a 22 stupňů, to jsou maxima pro pátek. Z metropole Lucie Daňková.
0: Máš chuť na 90?

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně, 6:02 s vámi. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: Taky Dave.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč se nás tady natáčíš tak do poránu, když
3: to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
1: No tak to jo.
2: No tak to jo.
3: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
1: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano, David. Hezké ránko. Hit Radio City.

0: Takhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? Vy, kdo jste u rádia, co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky, a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: No ne, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: No, budou tam Brazilci a Češi teda tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak je to hnedka jasnější.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bukne po tomhletom výroku. To se těší.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo? Svíčková samozřejmě, když je dobrá polívka. Vývar, hrdličková. Takže co budete dělat o tom víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A
1: ano.
0: Co Dave?
2: Turnaj v padelu. Nemyslím vám něco ten sport říká, je to takovej zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
2: Jsi těsně vedle.
1: Kdo viděla v Island, tak ví.
0: No protože, tak my jsme se tady bavili o tom.
2: Na Alpha Island.
0: No počkej, právě že ne, já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi padlem a ani skvoč podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, já mě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, ale mě taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy, je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granulu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete. Pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu. Teď hity, tohle je Leona Lewis, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love. Posloucháte Hit Radio chvíli před 6:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Poctivá česká granola. No a já si myslím, že teda nádech a... Můžeme jít na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhltli na...
1: No, nenechali jste mi.
2: Nevím, proč říkáš my, když to sně celý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odlétá na dovolenou.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí mytí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u tchyně.
0: René dneska má narozky, zítra výlet do Beskyd.
1: Lucie Bruntál je úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
1: Lucie Byt Čech chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov. My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u tchýně.
1: Neděle u tchýně, tak počkej, já se
2: hnedka
1: podívám.
2: Na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u tchýně, tak pojďte nám napsat, ale jo, už to vidím, Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u tchýně. Ano.
2: Je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to, šampioni.

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandál.
0: No, tak by mě zajímalo, kde jsou ty posměváčci teď, co?
1: Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo, ale co mě teda baví, ponožky v žabkách, to je teda ještě větší krasovíza, jo, to jsem se jednou přistihl taky, že jsem potřeboval někde někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky a teďka jak máš prostě ten, že, palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavý, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě.
0: No. Já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Ale někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich měl vlněný ponožky. Jakoby každý co chce.
1: Proti gustu,
0: ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na pražském okruhu na 79. kilometru za Jesenicí směrem k nájezdu na D1. Blokuje částečně jeden pruh nepojízdné osobní auto. V místě zpomaluje provoz. Počítejte s menším zdržením. No a v Praze v Počernické ulici v úseku Hřibská a Hostýnská počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update.
2: Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
0: Cože, čeho přibylo?
2: Útoku.
0: Takže 2 miliardy korun.
3: To je ten ostrý.
0: To mi teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
2: Taky.
0: Taky, akorát ono to přišlo od jiný, než u který jsme, že jo?
2: Jo, přesně.
0: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na Hit.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5 000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7.10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: koukám,
0: ven.
3: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prosím vás chtěla říct, stávala jsem v 5.10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12
2: vteřin.
3: Ne, no, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, ty
0: pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle před
3: nádherný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: Takže to bylo 7 000 včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 000.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze na Třebešíně v Počernické ulici mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. No a v Praze v 6 v ulici Nad Závěrkou probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hitradio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Já to dovysvětlím, jo? Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení, teda jako zakázat nevědomýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u
0: to
1: slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale před, no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranily. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Úsek Staroměstská Jiráskovo náměstí bude zítra bez tramvají. Důvodem je údržba tramvajové trati, která bude probíhat v obou směrech v sobotu od 7:30 ráno do 14. hodiny. Další jednosměrné omezení pak čeká cestující na trase Albertov-Otakarova, a to od sobotního rána do nedělního večera. Více detailů na dpp.cz. Proměnlivé ráno, většinou polojasná obloha, teploty kolem 10 stupňů, v průběhu dne také proměnlivo, oblačno, polojasno, teploty kolem 22 stupňů, to jsou maxima pro pátek, o víkendu se nepatrně oteplí. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Jsme v ET.

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Krásný pátek, pátek.
0: Snídaně šampionů.
2: Za chviličku v 7:10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
1: Tak zůstaňte u rádia a samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7. hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
0: Hit

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady, Čechy, Morava, Slezsko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5000 korun.
0: 5000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a musím to třeba zase.
0: No jasně. Musí to být šok, co? Když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom mám pověste, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně. Vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici. Takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo. Stojí tady motorka a jsou tady 4 misky pravděpodobně pro kočky na žrádlo. Takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: No, je to takový útuleček, ale zároveň půjčil na motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
3: Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo? To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin, Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic, vůbec nic, vůbec nic, tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl, to je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být ranní ptáček teďka, takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí a... Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme, ahoj.
2: Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
4: Vy

0: hodin 18 minut. My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kdybychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, které monitorují pohyb posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekané aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: To asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mm-hmm. Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda za to, že chrápu teda, to je jako to jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, které ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hit Radio, taky Jeezy, Alicia Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po D7 u odbočky k letišti v Lipské ulici směrem od Chomutova probíhá přestavba mimo úrovňové křižovatky. Počítejte s omezením provozu. No a v ranním provozu postojíte na náměstí Míru zhruba 10 minut.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.
5: Doufám,

0: Krásné páteční ráno z Rádia, tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jední kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 4 ze 4. Vy si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to míváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka? Schnell fünf. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové. Tenhle týden hrajete o voucher za 5000 korun na ptservice.cz a ten pro vás dneska máme úplně poslední.
4: Je to tak, tak pište na 777-937-777. Chci soutěžit a my jednoho z vás vybereme.
0: Hnedka po Jay-Z a Alicia Keys. Hezké ráno. Yeah.

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu, od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty jsi říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Servis je váš. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
4: Jdeme.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
2: Mm-hmm.
0: Kristiáne, ty jsi divo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
2: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, pátá otázka.
0: Jde si proto, Kristián. Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?

0: Krásné ráno, ráno zítra, rádia 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka, a pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele, Davide, nech ty to máš doma. A nemůže si stěžovat, hejč.
1: Ne, ale ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastný, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá, asi jdu lehnout, v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jo? To jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? Blízko pro vás všichni, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.

vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem v Praze na Břevnově, v ulici Na Zástřelu, v úseku mezi ulicemi Radimova na Petince. Probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a v Praze v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou s Ankarskou je uzavřen pravý pruh z důvodu prací na vodovodním potrubí.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma Nobody to Love. Páteční hit rádio 7.51. Pojďme se dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
1: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem počet teda tu zprávu.
2: Tak já tipuju třeba 80.
0: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo. Tak u nás byl merunkový koblihy, tak víme, no.
2: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
0: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren Ordinary, hezké ráno.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: It's Hozier.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Lanovka na Petřín je zpět. Cestující začne vozit po dvou letech v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno. Jezdit budou ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 10 večer. Jízdenka podraží na stovku, v aplikaci Pitlítačka vyjde na 90 korun. Dlouhodobé časové kupony budou na lanovce platit i nadále. Většinou polojasné oblačné ráno, teploty nízké kolem 10 stupňů. Čekáme většinou proměnlivý den, od západu postupně oblačno polojasno a 22 stupňů, to jsou maxima pro pátek. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ránko vám přejeme.
5: Krásný pátek.
9: Snídaně šampionů.
5: Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají, a to ani kdybyste chtěli.
8: Činasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio City.

0: krásné páteční ráno, tohle jsou Činasky. 8:05, slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý, jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl na tchýně vždycky štěstí. Já jsem nikdy nic takového neřešil. Jo. Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od tchýně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš. Takže já se nemůžu úplně přidat k tomu, k nějaké hlášce od chyně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic
1: ani
2: konkrétního.
1: Já, taky jsem měla vždycky super tchýně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohle to nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste takový? Prostě slyšeli něco speciálního od vaší tchýně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošlete. Pošlete klasicky SMS-kou na stejný číslo, my k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Hezké ráno z Hit Radio.

0: Páteční Hitrádio snídaně šampionů. Kamrat, Be Mine. 8 hodin, 12 minut. Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale
0: zatím.
2: Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: No, tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš, ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty keci potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak... Tak
0: tchýně umí potěšit, no rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. Chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava. No nic, Maroon 5, Dislav, hezké ráno z Hitrádia.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaní šampionů, 3:45. Tak zpráv ohledně vaší tchýní, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo, tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno, tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádím jejího syna, odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a oživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trustfall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City.

0: 8.31, tohle jsou vynikající Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This na Hit Radio. Hezké ráno. Nechali jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
3: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda zmíníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme. Co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Hmm. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
4: To by nešlo. Tak to bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta... Ne?
4: Nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hit Radio. Dobré ráno.

0: ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili v éteru.
1: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5000 další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6000 korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
1: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až...
0: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Lokální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slím tam.
0: Stojíme teda ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, bylinky, česnek.
1: Obojí.
0: Obojí.
1: A i pálivou.
0: Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybněji ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, ale tak, no, tak
1: ne,
0: to
1: opravdu, úplně. Když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: No?
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, já jsem teda skálo pevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z Mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: 9 hodin, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů, taky Imane, Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska někdo 5 000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6 000 korun. Registrace a detaily k soutěži na

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Štěrboholské spojce počítejte se zdržením ve směru od Černého mostu. Zdržení hlásíte taky v Liberecké ulici ve směru od Cínovecké. Na Nuselském mostě je kolona směrem do centra a u letiště před sjezdem do Aviatické ulice kolony v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem pyrotechniky. Místo stávajících 20 jich bude 35. Schválili to zastupitelé. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky, používané třeba při natáčení filmů a pořadů. Zákaz se týká pyrotechniky odpalované amatéry, nikoli v profesionálních produkcí. Na náměstí Jiřího Spodě Brat dnes začne dvoudenní vinohradské vinobraní. Návštěvníci budou moci ochutnat burčák nebo víno od zhruba 30 rodinných vinařství. Připraven je také doprovodný program pro děti i dospělé. V sobotu a v neděli se bude vinobraní konat i v botanické zahradě v Troji. Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka to vysvětluje tím, že vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se naopak zvýšil. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lanc neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. Dopoledne bude v Praze zatažené, odpoledne čekáme postupně oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
2: Tak co, dočkali jsme se, ne? Pátek je tady, 9:59. Přátelé, vy, kteří máte dneska ještě pracovní povinnosti, ať to utíká. My k tomu budeme hrát skvělou muziku, přidáme pražské informace, pár tipů na víkend, protože v Praze se toho děje víc než dost. No a jako vždycky, třeba i náš City Quiz. Nic vám z toho neuteče, když zůstanete naladěni na 937. Tak přejeme dobré dopoledne, hudebně právě teď Waka Waka Shakira a za pár minut třeba Eva Farná. Kdysi dávno měl jsi mě vůbec rád. To jsou velké hity, které servírujeme právě teď, pátek po 9. hodině. Dobré dopoledne, Praho.

0: Tohle je pátek, přece jenom ten nejlepší den z pracovního týdne, co vy na to?
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a i dneska v pátek jsme čekali za vašima dveřma a čekali jsme dneska bohužel marně. To znamená, že náš soutěžící, který se přihlásil na hitradiocity.cz, který vyplnil, kde na něj v 7 hodin a 10 minut máme čekat, respektive za jakými dveřmi, tak buď spal, neposlouchal, nebo prostě jaksi nebyl napříjmu. Zásadní je, abyste v tom příštím týdnu nezapomněli, kdo pak to zvoní. Jsme to totiž my a máme v ruce peníze. To znamená, že když nám to dneska nevyšlo, tak k těm 5 000, což je základní částka, přihazujeme ještě další 1000 a v pondělí na začátku nového týdne budeme hrát o 6 000, který vám dáme hezky z ruky do ruky. Stačí jenom, abyste v 7 hodin a 10 minut, přesně v tenhle čas, poslouchali Hit Radio, abyste slyšeli ten zvoneček a máte vždycky 30 vteřin na to, abyste otevřeli dveře a zkontrolovali, jestli tam náhodou přímo u těch vašich dveří nestojí naše hlídka Hit Radia. Když ano, tak máte kliku a v ruce 6 000. Nezapomeňte, že hrajeme celé září a plus navíc. Na konci měsíce někomu z vás jen tak dáme z ruky do ruky 50 000 korun. A to už stojí za to, abyste se registrovali, tak se mrkněte na náš web hitradiocity.cz, je tam obrovský banner a je tam potom přihlašovací formulář a jděte do toho. Zase budeme pokračovat a to už v příštím týdnu od pondělí ve snídaní šampionů. Tady je Robbie Williams a za pár minut třeba Rehab, Hit Radio.

0: Jo, když vyrazíte na koncert Imagine Dragons, tak si přijdete na své, zejména teda ženy, jo. Protože prostě jako stojí to za to, tam je samozřejmě tlupa velmi dobře vypadajících mužů, jo. A třeba když byly naposledy tady v pražských Letňanech, tak na sociálních sítích padaly různý slova, třeba svalíčky jako buchtičky a tak dál a tak dál. No tak jasně, kluci to umějí, nejenom hudebně, ale prostě i dobře vypadají a dneska to k tomu potřebujete. Posloucháte Hit Radio City, dáme se už za chvíli další muziku. Miraj a Trips, jejich dokola, taneční pecka, která vám udělá lepší pátek, a přidáme taky Fergie, už za pár minut. My jsme Hit Radio City.
1: Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodyn nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

velký holky nepláčou. Big girls, don't cry. To je Fergie. A vy posloucháte Hit Radio City, přátelé. Jestli ještě nevíte, co o víkendu podniknout, mám pro vás jeden tip. Kde se rozhodně nejde domů s prázdným kufrem, pytlem, košíkem, čímkoliv? Protože kousek od Prahy na farmě Vraňany jsou v sobotu a v neděli slavnosti sklizně. Takže se sklízí. Znamená to, že si můžete rovnou na poli nazbírat třeba, hele, brambory, cibuli, švestky, nebo dokonce, a to mě velmi překvapilo, mají tam i melouny, jo. K tomu budou samozřejmě jako vždycky čerstvé vraňanské jahody a všechno, co právě teď dozrává. A protože vlastně samostatným sbíráním se člověk nenají, tak abyste potom tom pracovním výkonu, po tom sbíracím výkonu, abyste si opravdu pochutnali, tak se tam bude i pořádně grilovat. Chystá se třeba krkovice, kuřecí, farmářské klobásky a můžete si dokonce vlastní silou vyrobit i smoothie, a to na speciálním smoothie kole. Vřele doporučuji. Takže je to vlastně už zítra, pozítří 12. 13. farma Vraňany, slavnosti sklizně, a jestli jdete s dětmi, tak vřele doporučuji samozběr brambor, protože aspoň konečně děti zjistí, že hranolky vlastně vůbec nerostou v té papírové krabičce, ale že se musí pořádně zpracovat, a vy si to celý vlastně můžete sami zkusit, jak se říká, na vlastní ruce a na vlastní kůži. Takže to je jedna pozvánka, teď hudebně píseň, která vlastně může zaznít jenom dneska. Je pátek. Friday, I'm in love. Tady jsou The Cure a za pár minut Cyril, my jsme Hit Radio City.

0: Zase klasika v novém tanečním kabátku, tohle byl Cyril a vy posloucháte těsně před 9:45 Hit Radio. Jsme s vámi v Praze. A nejenom tam, máme taky čerstvý informace z pražské zoo, co se tam děje, co se tam chystá. Představte si, že stěhovali lemuří rodinku. My už chystáme vyjádření samotného mluvčího Filipa Maška, tak to se určitě dneska dopoledne ještě dozvíte. A mimochodem, když už jsme u té zoologické zahrady, jo, zítra tam určitě můžete jít, ale za chvilku mám pro vás další příležitost, jak si vyhrát vstupenky. Stačí jenom dobře poslouchat náš City Quiz a poznat, co si budu hrát, nebo co jsem za zvíře, na jaký si budu hrát. Zatím nevím, zatím si vybírám, ale nebojte se, City Quiz pro vás připravený už za půl hodinky.
1: Hit Radio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
10: Hit Radio City.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Igor Tymko a jeho parta vlastně bratrů a do toho ještě Iggy Salaj. No jo, tak tohle jsou No Name, kteří mimochodem oslaví 30 let na hudební scéně a mají velký koncert v O2 aréně. My se na to velmi těšíme. Za chvíli 10. hodina, dopoledne pokračuje, my jsme Hit Radio City. Dáme si Čambu Vambu, dáme si taky Taylor Swift, ale pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, se zdržením počítejte u letiště před sjezdem do Aviatické ulice v obou směrech. V Bělohorské je kolona před odbočkou do Kukulovy ve směru od Patočkovy ulice. Silný provoz čekejte taky Věčné a kratší zdržení hlásíte i ve Vilznově v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha modernizuje svou tramvajovou flotilu. Objednávka dalších 25 vozů Škoda 52T by měla dorazit na začátku prosince. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun. Město ale bude platit jen část. Kdo uhradí zbytek, řekne starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
6: Praha vždy zaplatí jen polovinu každé tramvaje, tedy 42 milionů na vůz a zbylých 40 milionů půjde z modernizace fondu Evropské unie. Tramvaje se za první rok provozu osvědčily. Jsou tiší, bezbariérové, energeticky úsporné, prostorné a co hlavně klimatizované.
1: Nových tramvají Praha postupně objednala 71. Poslední várka by se měla dostat do ulic v průběhu příštího roku. Park u Hradeb v Horské ulici v Praze 2 má za sebou rozsáhlou proměnu. Revitalizací vznikl moderní veřejný prostor, který propojuje sport, odpočinek i komunitní život. Dominantou parku se stala modernizovaná kuželna, která vznikla na půdorysu původního objektu. Obyvatel Česka v letošním prvním pololetí ubylo o 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybakinou. Sabalenka postoupila v New Yorku do čtvrtého finále v řadě po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety. Rybakina zdolala Coco Gauff 2-1. Finále začne v sobotu v 10 večer našeho času. Nejvyšší teploty dneska v Praze 19 až 21 stupňů, dopoledne zatažená obloha, odpoledne postupně oblačná až polojasná.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Při pohledu z okna, z kanceláře, z pracovního místa, možná i taky za volantem, potvrdíte Dominikova slova, no nějak nám to teda zalehlo, ty mraky, hlavní město. Vybírat se to teda má až na večer, jo?
7: Ano, nebo v průběhu odpoledne.
0: To je na večer.
7: Aha.
0: No prostě, až půjdete z práce, jo, přátelé. Před námi jedna kapela, která má jako absolutně jako nezapomenutelný název, jo. Čamba Vamba. A jejich největší hit, Thumb Typing. Je teda pravda, že ten hit předčil v podstatě úplně všechno, co ta kapela kdy chtěla říct, ale tak alespoň mají takový one hit wonder. Za pár minut taky Taylor Swift anebo Škvoři. No a čeká nás City Quiz. Opět si budu hrát na jedno zvířátko z pražské zoologické zahrady. Vaším úkolem bude přijít na to, kdo jsem.
4: Hit Radio City.

0: Tohle jsou škvoři, jedna síla starých vín. Tohle patří sem k nám na Hit Radio. No tak přátelé, je pátek, poslední šance.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Teda poslední šance v tomhle týdnu, jo, abyste to nebrali úplně definitivně. Mám pro vás dvě vstupenky do zoologické zahrady. Stačí, když poznáte, co jsem za zvíře. Zase mám pro vás celkem pět nápověd a já věřím, že dneska to úplně bez problémů zvládnete, jo. Nic těžkého to nebude. Takže všichni teď, aspoň na chviličku, nechte svých pracovních povinností a zkuste si procvičit mozek, jestli na to přijdete. 777-937-777, správné telefonní číslo, kam potom směřujete svoji, pokud možno správnou odpověď. Ať už WhatsApp, SMS, nebo klidně hlasovka, je to na vás. Tak, co jsem za zvíře? Pocházím z Austrálie. Jsem samotář a přes den mě moc neuvidíte. Nejaktivnější jsem totiž v noci. Jsem pořádný stavitel. Silnými drápy si pod zemí hloubím celé systémy chodeb a nor a ty potom využívají třeba i další zvířata. Jsem vačnatec, ale pravda, můj vak se na rozdíl třeba od klokana otevírá dozadu. Je to praktické při hrabání, protože mi tam do něj nepadá hlína. Žiju se svojí partnerkou Winky, a to v pražské zoologické zahradě v Darwinově kráteru. Jo a jmenuji se Cooper a zanechávám po sobě téměř dokonalé čtverečky nebo krychličky, jak chcete. Jo a kdybych s váma chtěl komunikovat, tak dělám zhruba tohle. Což nevím, jestli vám pomohlo, ale já doufám, že jo. Tak co? Už to celý seplo?
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: 777-937-777, číslo na WhatsApp, SMSky a pište, buďte u telefonu, za chvíli volám.

0: No tak přátelé, je vidět, že když si hrajou na zvíře, tak, že to milujete. A to je samozřejmě dobře. Doteď chodí zprávy a většinou jsou to samozřejmě dobré a správné odpovědi. Takže dneska to zas tak těžký nebylo. Evík, Lukáš, Nikča, Terka, Adéla, Katka, Lenka, taky Zdeněk, Kateřina. Mám tady další Lenku. Martin, Jana, Petr. Správná odpověď přišla od Ivči, Romana, Lucky, Mirka a od spousty dalších Kačí, Katka. No je to tak? Prostě vy všichni dneska zasloužíte absolutorium, protože jste to zvládli, vzali jste telefon a pokusili jste se získat dvě vstupenky do zoologické zahrady. Komu se to ovšem opravdu povedlo, to je Sabča. Sabrino, hezké dopoledne.
1: Krásný den všem.
0: Jak se máte?
1: Dobře se mám.
0: Vy jste někde na ulici, tam fouká vítr?
1: Ne. Je, jsem dobrý. Tady u okna.
0: Jste u okna, víte če, prosím vás nevyskakovat, jo? Nevyskakovat. Tak, co plánujete na víkend? Máte nějaké plány?
1: Zatím ne.
0: Zatím ne, dobře. Možná, že půjdete do zoologické zahrady, když nám všem řeknete, co jsem byl za zvířátko podle těch nápověd. Tak schválně.
1: Wombat.
0: Wombat, jo? No jasně! Protože Cooper je skutečně wombat. A teď mi rovnou řekněte, kdy jste si byla jistá, že to je wombat?
1: Těmi norami a potom ještě tou samicí.
0: Jo.
1: Protože jsme tam byli loni a četla jsem tam.
0: Super, no takže jste věděla naprosto přesně. A tím, že jste byli loni, tak já vám můžu rovnou říct, že mezi tím se narodila spousta malých zvířátek, nových, je to tam i zase trošku jako přestavěný, někde jsou zvířátka jinde než bývala a tak dále, tak dále. Je na co se těšit, takže do zoologický půjdete s nadšením, že jo?
1: Určitě, super, děkuji.
0: Mějte se krásně, užívejte víkend a budu se těšit zase někdy u nás na Hit Rádiu, jo?
1: Moc děkuji, vy taky.
0: Taky, hezký den, naschle.
1: Taky, naschle, no.
0: Další příležitost, jak s námi hrát City Quiz a procvičit si svoje mozkové buňky, jestli vám to takzvaně sepne, tak to tady bude zase v příštím týdnu. Vždycky po 10. hodině, stačí poslouchat Hit Rádio, no? Jsme tady.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Hit Rádio. Každý má svoji srdcovku.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Beyoncé jsme se dostali za půl jedenáctou. Jsme Hit Radio City a víme, co se děje v Praze. A jestli o víkendu chcete vyrazit někam trochu dál, jakože dál, tak vám dost možná budou stačit Ďáblice, protože tamní hvězdárna slaví kulatých 70 let. A vlastně začíná to celé už dneska, to znamená v pátek 11. září, potrvá to až do neděle. A kvůli tomu se promění třeba okolní park v takovou malou sluneční soustavu. Festival se jmenuje Mezi planetami jako doma a nabídne vám světelné modely planet, nabídne vám vesmírnou laboratoř, je tam mise na měsíc, jsou tam pokusy pro děti a za dobrého počasí samozřejmě i pozorování slunce, planet a vůbec celých hvězd, a to pomocí speciálních dalekohledů. Takže doporučuji tam zajít hlavně k večeru, protože planety se potom rozsvítí a v sobotu od 8 navíc přijde taky představení Mezi světy, což je vlastně spojení obřího cirkusu, obřích loutek, akrobacie, tance a dokonce slibují i živý oheň pod širým nebem. Vždycky to začíná dneska v 16 hodin a pokračuje to celý víkend. Navíc vstup je úplně zdarma. Takže hurá, hurá do Ďáblic, protože tamní hvězdárna Ďáblická slaví 70. výročí a díky tomu máte na celý víkend, ať už sobota, neděle, nebo dokonce dnešní odpoledne, program a můžete tam vyrazit. Aneta Langerová je tady právě teď, za pár minut Nico Santos, Hit Radio City.

0: skvělá pozitivní nálada a dobrá muzika. Nico Santos a Fastboy. No a taky 10:45. Co vy posloucháte Hit Radio City, dáme si Amy McDonald, This is the Life, dáme si taky Khaleda a pozor, připraveny i Benson Boone. To jsou velké hity, které vás budou doprovázet u nás na Hit Radio City, a to až k 11. hodině. Pak další zprávy.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: A natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
3: Hit Radio City. Zlepší.

0: Anton Boone. Beautiful things. These beautiful things that are... No a taky Hit Radio s vámi těsně před 11. hodinou, za pár minut Kateřina Marie Tichá, taky Lady Gaga. Další velké hity, to máme připraveno a víme o tom, co se děje v Praze. Dominik vám řekne víc.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu před sjezdem na Zličín směrem k D1 se srazila dvě osobní auta. K nehodě došlo na Pražském okruhu taky na 82. kilometru u nájezdu z Jesenice směrem k D1. Tady bouralo osobní auto s nákladním a v Radlické ulici hlásíte silnější provoz od stanice metra Radlická směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Průmyslový palác na výstavišti se otevře za 2 týdny. Veřejnost se bude moci do zrekonstruované památky přijít podívat od 25. září do 11. října v rámci komentovaných prohlídek. Palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pro výstavy, veletrhy a další akce. Obnova budovy a dostavba jejího požárem poničeného levého křídla začala v únoru 2022. Praha 1 dál přispívá svým obyvatelům na zdraví. Lidé s trvalým pobytem v městské části mohou získat až 1000 korun na léky, zdravotnické pomůcky nebo prevenci. Kde je možné příspěvek využít, řekne mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Příspěvek neboli kurenty lze využít v non-stop lékárně nemocnice na Františku, v lékárně Palackého v poliklinice Palackého 5 a také na tamním odběrovém místě pro laboratorní služby hrazené samoplátci. Registrace a podrobné informace jsou k dispozici na webu praha1.kurenci.cz.
1: Příspěvek není nutné vyčerpat najednou, využít ho lze postupně. V Polsku protestují strojvedoucí. Odbory vyzvaly své členy, aby dnes přes každý železniční přejezd v zemi projížděli rychlostí 20 km za hodinu. Jde o reakci na čím dál častější nehody na přejezdech. Protest měl původně trvat do půlnoci, nakonec má ale skončit akce už v poledne. Fotbalová Sparta dostala tučnou pokutu. Kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií v 6. kole první ligy musí zaplatit 600 tisíc korun. A platit bude i Baník Ostrava, a to poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. Dopoledne máme v Praze zatažené, odpoledne čekáme postupně oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
4: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tik-ťak, tik-ťak, no už to běží. Za chvíli, přesně za hodinu, tady máme pravé poledne. Váš žaludek už v tuhle chvíli, jestli jste v práci, říká...
6: Podívej se, rameníčko, co si dáme k jídlu?
0: Tak to když tak zkuste, vaše oblíbená restaurace už na vás čeká. No ale důležité je, že pro vás samozřejmě při... dnešním pátečním dopoledním máme skvělou muziku, slibovaná Lady Gaga, Paparazzi a taky Kateřina Marie Tichá a její Byt 660. Schválně si při té písni zkuste vzpomenout, jak vypadal váš první byt, ve kterém jste bydleli úplně sami, jo? Třeba tam najdete i podobnou paralelu jako Kateřina Marie Tichá. My jsme Hit Radio City, dobrý pátek, 3 minutky po 11. hodině a hlavně dobré dopoledne, Praho.

Byt 660 od Kateřiny Marie Tiché, právě teď u nás na Hitradio City. Mimochodem, Kateřina velmi ráda fotí, ona se vyzná ve fotkách, má doma i spoustu takových těch starých strojů, jak my už všechno fotíme na mobil, jo? Tak samozřejmě to jsou ty kvalitní starý foťáky, na který se fotilo ještě na film. A když si vlastně dneska projedete internet, tak dokonce o ní píše i Super.cz, protože teď měla pár volných dnů a právě na svůj Instagram dávala fotografie s nádechem 90, protože fotila obyčejným plastovým foťákem. To už se jen tak jako nevidí, jo. Mimochodem samozřejmě ten nadpis je velmi zajímavý. Zpěvačka Kateřina Marie Tichá se fanouškům ukázala v plavkách. No tak to víte, že jsem na to kliknul, jo, ale moc jí to sluší samozřejmě, tak Kateřině to sluší, i kdyby měla na sobě pravděpodobně pytel, takže kdybyste chtěli, určitě se podívejte, ale na jejím Instagramu najdete všechno, jak se říká, z první ruky. Další skvělá muzika a další velká kapela, která nás čeká, která je nedílnou součástí našeho dnešního dopoledne, tak jsou Linkini. Ty máme rádi, Emptiness Machine, za pár minut taky vzpomínka na Dido, anebo Robin Schulz.

Když je všechno v pořádku, je to OK. James Blunt a taky Robin Schulz a Hit Radio City, které vám přeje dobré páteční dopoledne. Tak co už jste si vybrali ideální jídlo na dnešní oběd? Že už jste si podívali, co mají dneska na meníčku? No jo, tak samozřejmě mě už se taky zbíhají sliny, přátelé, takže dobrou chuť. Za pár minut mám pro vás samozřejmě další muziku. Sam Feld a jeho Crying on the Dance Floor a nebo taky Black Eyed Peas. A zazpomínáme na Just Can't Get Enough.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
4: Kolik?
3: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
4: Hezký den a víkend.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Just Can't Get Enough. A Black Eyed Peas u nás na Hit Radio City. No a teď já jsem sliboval, že vás ještě před víkendem pozvu do zoologické zahrady, když už jsme dneska rozdávali dvě vstupenky v City Quizu a vlastně celý tento týden. Neměl bych zapomínat, co se tam vlastně děje, jo. A mám pro vás třeba jako dobrou zprávu, protože je tam další nové zvířátko. V pražské zoologické zahradě totiž staronově najdete lemury tmavé, a to po desetileté přestávce, jo. Takový lemur tmavý, ten zaujme rozčepířeným vzhledem, prostě v podstatě bych to dokázal přirovnat k tomu, že vypadají v podstatě jako já po ránu. A protože my víme, co se v zoologické zahradě šustne, tak další zajímavosti z jejich života nám doplní i mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: Návštěvníci nově spatří u nás v pražské zoologické zahradě lemury tmavé. My jsme se k jejich chovu vrátili po desetileté přestávce. Aktuálně je k vidění na ostrůvku naproti velkým želvám u dolní stanice lanovky pár. Návštěvníci velmi dobře poznají samce a samice, protože u tohoto druhu je velmi výrazný pohlavní dimorfismus. Zatímco samice je rzavohnědá a má výrazné bílé štětičky kolem hlavy, tak samec je úplně tmavý, úplně černý. Tento druh je zajímavý také tím, že samice je dominantní, to je ostatně případ i třeba známějších lemurů kata, to je ten slavný král Jelimán z Madagaskaru, ale já právě vždycky říkám, že u lemurů by to měla spíš být královna Jelimánka. Lemur tmavý je druh ze severozápadního Madagaskaru, jde o ohrožený druh a zajímavé je na něm také to, že vedle toho, že je plodožravý, tak funguje také jako opilovač, protože když dostává nektar z květů, tak ten pil mu právě ulpívá kolem tlamy a podílí se tak na opilování rostlin.
0: No to je zajímavostí, přátelé, tak se na ně můžete i podívat, na ty lemury tmavé po desetileté pauze. A mimochodem, když se podíváte i na naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Radio City, i tam je uvidíte. A pak si můžete porovnat, že opravdu vypadají jako já po ránu. Tady je Gigi D'Agostino, Hit Radio City.

with a Broken Heart. Dámy a pánové, a taky Hit Radio. Tohle už jsou Eurythmics. Tohle už je kapela, která stále koncertuje, přátelé. Stále jezdí. I když pravda, Annie Lennox už není součástí kapely a vlastně Dave Stewart má svoji novou zpěvačku, což je mimochodem Vanessa Amorosi. Možná si vzpomínáte někdy přelom rok 2000-2001 a její velký hit Absolutely Everybody. Tak ta dneska zpívá party na živých vystoupení Eurythmics. No a tohle je vlastně lákadlo na srdcovky, které uslyšíte už za chvíli s Jirkou Plnářem, protože ten vám bude hrát třeba Here Comes the Rain Again a spoustu dalšího. Dneska jinak nezapomeňte, že svůj svátek dneska slaví Denisy, tak jim určitě pogratulujte. No a samozřejmě 11. září, představte si, že už je to čtvrt století. Už je to 25 let. A já věřím, že si všichni tak nějak jako vybavíme, co jsme přesně v tom roce 2001 dělali, kde a za jakých okolností jsme sledovali to živé vysílání a myslím si, že to máme zapsáno velmi hluboko. Tak dneska na to vzpomeňte.

0: A jak jsem říkal, srdcovky Hitrádia už za chvíli přesně ve 12. Kuba Urban se s vámi loučí, mějte se fantasticky, za chvíli vám pouštím Evu Farnou a v pondělí v 9 budu se těšit.
1: Hitrádio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení máme hlášené v Bělohorské ulici před odbočkou do Kukulovy v obou směrech. Kratší zdržení hlásíte i ve Vilznově ulici u hlavního nádraží a taky na Štěrboholské spojce směrem od Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V břeclavské tiskárně už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
3: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
2: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lanc neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu. Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání pyrotechniky ze stávajících 20 na 35. Novelu příslušné vyhlášky odsouhlasili zastupitelé. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky, které se používají třeba při natáčení filmů a televizních pořadů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Odpoledne bude v Praze zpočátku skoro zatažené, postupně má mraků ubývat, později večer čekáme i skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.

Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že si máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Rádiu ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr, mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, cože, jinak by vytáhla, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je, z minulosti. Rozumím, rozumím. To je taková ta věc, jako když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyhřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zasedu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste, jako troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2. Což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: mesa open sesame easy.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: Zkuste 90-kové děti, tak tohle něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamelu Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečenej, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta, oblečená, uf. Tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a z podií, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty a nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am. Briana Adamse. Night Radio.

0: takhle zní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, The First, The Last Eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. v pohodě, ale pak když si to člověk jako připočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo. Telefonovalo se jenom do minuty, počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás šestá páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Život plne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat. To si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu. Jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simča, nečtu to vůbec. Je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě. Všechno to čtu. Snažím se. Těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hitrádiu. Tak ještě jednou, obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo! You know.

0: Will Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. To asi nás dneska v noci nečeká. Perzeidy ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio, i přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíz děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.
1: Hit Radio.

vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolonu čekejte na Pražském okruhu od Rozvadovské spojky k Ořechu. Silnější provoz hlásíte i na Štěrboholské spojce směrem od Černého mostu a taky ve Vilznově ulici u hlavního nádraží. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v Dabu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo. V prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
3: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
1: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu. Víkend přinese další výluky tramvají. Zítra od 7.30 do 14 hodin bude obousměrně přerušen provoz v úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská. Další, ale jen jednosměrné omezení čeká cestující mezi zastávkami Albertov a Otakarova, a to od zítřejšího začátku denního provozu do nedělního večera.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Nejvyšší teploty dneska v Praze 18 až 20 stupňů Celsia, mělo by být oblačno až polojasno, později večer čekáme i skoro jasno.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne, to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý, jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
2: Hit Radio City.
0: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Rádiem.

ve 13 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, takže ne. Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Tak po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápicí iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6000 korun. Za co ji utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak si nechte poradit od skupiny Činasky.

0: Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Ano, když už jsem naťukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde se s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No, tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: s chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio. Smash dance.

Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 36 minut, s váma Jirka Pelnář a ještě dneska si můžete vyhrát 4 lístky na Davis Cup Česko proti USA. Po 13 letech hrajeme v Foutu aréně, bude to velký a s Hit Radiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál. Jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937, stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka, a pak mi odpovíte správně alespoň na 7 z 10 otázek. No a je to vaše. To je celý. Takhle jednoduchý to je. Mějte u sebe telefon, poslouchejte Hit Radio, signál může zaznít do 15. hodiny kdykoliv. No a my si teď dáme něco od podlahy a nebude to receptář. Jay-Z.

Shakira a Zoo. Takový malý výlet. My v tom ještě budeme zvěřenci pokračovat. Za chviličku tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez tyhle partičky? Už je to 13 let. 13 let, co v maličkém jazzklubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za co? Za 10 let, za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv. Ale 100% za chvíli zazní Jeleni. Tak buďte s námi.

je 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Temper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolona zůstává na pražském okruhu od D5 směrem na D1. Zdržení hlásíte i na Štěrboholské spojce při cestě od Černáku a na jižní spojce na úrovni Záběhlic směrem na Černák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
10: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute.
1: Tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu. Hvězdárna Ďáblice letos slaví 70 let. Při té příležitosti se bude v jejím okolí konat rodinný festival Mezi planetami jako doma. Akce bude slavnostně zahájena dneska ve 16:00 a potrvá do neděle. Nabídne pestrý program plný vědy, vesmíru, divadla, pohybu i fantazie. Vstup na festival je zdarma.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: V noci se v naší metropoli ochladí na zhruba 11 stupňů, zítra naměříme na nejvýš 23, sobotu doprovodí polojasná až oblačná obloha.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové páteční odpoledne přeju, 2:03. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. Třeba se zadaří.
8: Hit Radio City.
0: Dáme si půlnoc.

nocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Rádiu. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým a je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou O2 arénu a my Hit Radio tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Ellie Goulding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. No. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si normálně nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš o minutu
1: a půl. Určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super. Jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: nudíš. Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam.
1: Jo, no.
0: Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíků?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd v šivě?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. Jednu si říkal, ne?
1: Ano, jednu.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka, kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I tak, i kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, že jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Rádio. Tak jo, tak užij Davis Cup. Jediný, co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš. Jo.
1: Rozhodně, tak rozhodně. Jo. Tak jo, skvělý, díky.
0: Měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Måneskin. Jo.

0: Basta.
1: Marquez, Vajamos, Companeros, 14 hodin 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchodňáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz obchodňácích, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mýdla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nevole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na brán.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnoutí z vás českých bohemů dáme už za chvilku. Tady u nás na Hit Rádiu. A tím vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.

lídu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správná tkyně zubů?
3: Kolik?
2: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
3: Hezký den a víkend.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Matrix na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Radio, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Radio, rodiče jenom pro vás, jste skvělí.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolona je stále na pražském okruhu od D5 ve směru na D1. Fronta se táhne k Ořechu. Na jižní spojce kolony v obou směrech. Pokud míříte na Černý most, budete popojíždět od Spořilova až za Lanový most. Ve směru od Černáku je kolona od Krče po Barandák. Silný provoz hlásíte i ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín. V Patočkově ulici kolona směrem od Bílé hory před městským okruhem. V Bělohorské je fronta od Patočkovy po Kukulovu. Na Noselském mostě čekejte po pojíždění směr centrum a se zdržením počítejte i na D1 od Modletic po Mirošovice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Průmyslový palác na výstavišti se otevře za 2 týdny. Veřejnost se bude moci do zrekonstruované památky přijít podívat od 25. září do 11. října v rámci komentovaných prohlídek. Palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pro výstavy, veletrhy a další akce. Obnova budovy a dostavba jejího požárem poničeného levého křídla začala v únoru 2022. Park u Hradeb v Horské ulici v Praze 2 má za sebou rozsáhlou proměnu. Revitalizací vznikl moderní veřejný prostor, který propojuje sport, odpočinek i komunitní život. Dominantou parku se stala modernizovaná kuželna. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla pouze 5krát. Nakažený je muž z Moravskoslezského kraje. V Česku se proti tetanu povinně očkují děti, dospělí ale podle odborníků zapomínají na přeočkování.
0: City Extra.
1: Divadlo Hibernia láká na Saturnina. Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém muzikálovém kabátě. Oceňovaný autor a režisér Tomáš Dianiška přináší na jeviště svěží, nespoutanou adaptaci, která spojuje noblesu první republiky s energickou hudbou Romana Říčaře. Premiéra je na programu zítra. Kdy se konají další představení, zjistíte na webu hibernia.eu, kde můžete pořídit i vstupenky. A ještě počasí. V noci a zítra přes den má být v Praze většinou polojasno až oblačno, nejnižší noční teploty 12 až 10, nejvyšší sobotní 21 až 23 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City.
2: Hezké odpoledne, s vámi výjimečně v tuto dobu Kateřina Pechová. Věřím ale, že společně pořádně oslavíme, že je pátek.

Coldplay a Higher Power, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Doufám, že už jste ideálně na cestě z práce. No úplně nejlíp, že už jste doma, to je jasný. Jo? Pokud vyrážíte, tak držím pěsti, ať to netrvá věčnost. Pojďme se spolu, ale teď inspirovat na chvilku do zahraničí. Ne teda co se týče dopravy, ale co se týče aerobiku. Tam totiž v thajském městečku Fajo si místní ženy vybrali poměrně netradiční místo ke cvičení, jo. Oni se totiž, prosím pěkně, na svoje lekce scházejí na hřbitově. Za zády krematorium, jo. U toho přenosný reproduktor, pěkně svižná, optimistická hudba, to na hřbitově samozřejmě patří. Jako zajímavá volba. Jo, my máme v Praze moc hezký hřbitovy, jo. Kafka by to podle mě určitě ocenil, že tam někdo u toho si zatrsá. No, a navíc, což je teda výhoda hřbitovů, vás tam nikdo neokupuje, že jo. Takže možná díra na trhu. Zkuste zvážit, jo, se tady tančí v parcích, že jo, tak hřbitovy prázdný, no. Tak nechám na vás volbu, posílám k tomu další hity. Za chvilku pokáč a právě teď September a Cry for you. Tak jdem na to.

0: Pokáč a Solitér, posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, velká věc. Září je rozhodně nejrušnější měsíc vinařského roku, jo, na Moravě zvlášť. Ochutnávky vín, burčák máme, že jo, vinobraní, další slavnosti. No a teď právě ten víkend, co je před námi, tak to je to naprosto zásadní, jo. A mám takový tip, protože letos máme úplnou novinku a to, abychom si to víno mohli užít s těmi Moraváky taky, tak jede prosím vás speciální přímý vlak z Prahy, který vás doslova poveze za tím alkoholovým oparem, jo, což je fantastický. Je to vlak přímo do Znojma, pěkně ráno v 6.50. Naskočíte, v 11 jste tam, začnete slavit, to je jasný, že jo, kultivovaně, logicky. No a zpátky do Prahy ten vlak jede ve 11:45 v noci. Což je super, pač si stihnete užít celý ten program. Zároveň přemýšlím, jestli v tom vlaku reálně chcete sedět. Když si představím tu haldu těch lidí, která je nasosaná, tak říkajíc, to bude skvělý, to bude skvělá noční jízda. Tak promyslete, stále stíháte, zítra v 6.50 se vyráží, mají tam koncerty, jo, bambilion vína. Myslím, že to není špatná sobota. Tak proč jí nevědět dvakrát, že jo? Do uší už za chvilku Taylor Swift nebo Gigi D'Agostino, tak buďte s námi.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Peti D'Agostino, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásné páteční odpoledne. No prosím vás, pokud občas taky přemýšlíte nad tím, že byste chtěli vlastně pilotovat letadlo, protože třeba mně to přijde, že to musí být skvělý, vzrušující, mám kamarádku, která to dělá a už jenom to jaký září oči, když o tom mluví, jo, neskutečný. Ale pozor, má to samozřejmě spoustu úskalí, což asi tušíme všichni a sví o tom teď aktuálně ví 23-letá Faith, která, prosím vás, měla přesně malý letadlo, letěla z Floridy na Bahamy, což samo o sobě je geniální, taky bych si takhle zaletěla mezi plážema. Každopádně tam se pokazilo v podstatě všechno, co se pokazit mohlo. Ona ale vůbec nespanikařila, což se mi líbí. Podařilo se jí velice citlivě dosednout na moře, možná i líp než spousta pilotů, s kterými se vracíte z dovolenky tady do Prahy, a doplavala potom sama na pláž. Klobouk dolů. A možná z toho plyne poměrně důležitý poučení, že pokud chcete lítat letadlem, musíte taky umět dobře plavat. Jedno bez druhého to očividně nejde. Tak pokud se do toho vrhnete, držím pěsti a tohle jsou Savage Garden.

0: BB Rexa s námi v éteru Hit Rádia City a první týden máme za sebou.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No jo, prostě jsme si ještě nezvykli, jo, takže ještě připomínka. Vy, co máte registraci na hitradio.cz, tak máte jednoduchý úkol. Ráno v 7.10, jakmile Míša s Jasmin zvoní u nás v éteru, otevřít. Otevřít dveře nebo okno, pokud bydlíte nahoře, a prostě najít naší hlídku. Protože pokud ji najdete, prachy máte v kapse nebo v ruce, tam vám pravděpodobně ty peníze dají. A ano, v pondělí hrajeme znovu. A pozor, protože dneska nám náš soutěžící neotevřel, to znamená, že původní částku 5000 navyšujeme o litr, takže v pondělí někdo z vás, a představte si pondělní ráno, někdo z vás vyhraje 6000 korun. Jen tak, ještě než vyrazíte do práce. Tak držím pěsti, v pondělí 7.10 se těšíme.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio. Hit Radio.
2: Bring the action.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
3: Hit Radio.

0: Niko Santos v éteru Hit Rádia City těsně před 16. Za chvilku třeba Michael Andrews nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí popojíždí se na plzeňské dálnici před Prahou. Kolona pak přechází na Pražský okruh ve směru na D1, táhne se k Ořechu. Na silnici 4 čekejte při cestě směrem od Prahy výrazné zdržení více než půl hodiny, do kolony se vyjíždí před Pražským okruhem. Na D1 se zdržíte ve směru na Brno mezi Průhonicemi a Mirošovicemi. Jižní spojka hlásí kolony v obou směrech. Při cestě na Černý most je od Spořilova ve směru na Barandov most od Krče. Na Nuselském mostě počítejte se silným provozem směrem do centra a ve Vilznově ulici hlásíte obousměrně zdržení u hlavního nádraží. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Víkend přinese další výluky tramvají. Zítra od 7.30 do 14 hodin bude obousměrně přerušen provoz v úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská. Další, ale jen jednosměrné omezení čeká cestující mezi zastávkami Albertov a Otakarova, a to od zítřejšího začátku denního provozu do nedělního večera. V sobotu ráno také naopak skončí výluka v obratišti Spojova. Praha posílí síť výjezdových základen záchranky. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární stanice. Ty bude možné v případě potřeby také přemístit. Každá z nich má stát 35 milionů korun. Zápasem proti Řecku dnes vstupují čeští volejbalisté do mistrovství Evropy. Utkání začalo před chvílí.
0: City Extra.
1: Trojská botanická zahrada zve na tradiční vinobraní. Konat se bude tento víkend na vinici svaté Kláry. Program přiblíží mluvčí botanické Michaela Bičíková.
2: Pro milovníky vína a návštěvníky máme přichystány ochutnávky vín jak z místní produkce, tak i z dalších českých, moravských a zahraničních vinařství. Připraveny budou koncerty, cymbálová muzika, komentované prohlídky vinohradu a také řemeslné ukázky i bohatý program pro děti.
1: Další informace o vinobraní najdete na webu botanické. V noci minima 12 až 10 stupňů, zítra naměříme na nejvýše 21 až 23. Obloha má být většinou polojasná až oblačná.
0: Hit Radio City.
3: Krásné páteční odpoledne, 3 minuty po 16. hodině. Pokud se zrovna sunete Prahou, tak pro vás mám další hity.

šílený svět. Michael Andrews, o tom něco ví, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, zásadní věc. Máme tady novou vyhlášku a to znamená, že Praha rozšiřuje úplný zákaz pyrotechniky, jakože kompleta. Normálně hotovo. Žádný, jestli máte schovaný někde starý petardy, tak za prvý je blbost je odpalovat, protože jsou dost možná prošlý a utrhne vám to ruku, ale zároveň ano, dost možná se jich můžete prostě nějak ekologicky zbavit. Je to tak, výjimku mají samozřejmě filmaři a profíci. Tak možná zkusit jít na školu petardy, vystudovat si to a pak budete mít výjimku. To by možná šlo, jinak samozřejmě tam, kde je možný pyrotechniku odpalovat o novoročních oslavách, tam to prosím vás je i oproti té první vyhlášce nebo předchozí. Zkráceno to období od 5. odpoledne na Silvestra do 2. ranní 1. ledna. Já si přiznám, že si myslím, že to stačí, jo, protože vzhledem k tomu, že vždycky přijde tak jako 28. listopad a z různých koutů Prahy a republiky se ozývají brutální rány, tak pojďme to klidně skrouhnout tady na těch pár hodin, co? To by mohlo jakoby těm, co potřebují bum, bum, bum, stačit. Co myslíte? No, uvidíme za pár měsíců, protože ano, už se to blíží. Blíží se nám taky další hity právě teď, Imagine Dragons. You know.

Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Přeju krásné odpoledne vám všem. 16:16, dámy a pánové, co si přejte, to stihnete. No ale hlavně si přejte zúčastnit se nepoužitelných. Ty totiž budou už za malou chvilku, stále ještě prosím vás hrajeme o dva lístky na Činasky, na jejich závěrečný koncert teď 15. září v Loděnici Troja. Bude to nádherný, jo, bude to fantastický, o tom žádná. No a vy tam můžete vyrazit úplně zadarmo. Stačí se zapojit do naší velkolepé soutěže, jediné soutěže v českém éteru, kde můžete být úplně k ničemu. Ano, už za chvíli, další kolo, 10 otázek, 10 špatných odpovědí. Pokud si chcete zahrát, užít si tuhle jedinečnou jízdu, pište právě teď na 777-937-777, jsem nepoužitelný. Za chvilku půjdem na to, moc se těším. Dáme se ještě v duchu, vrátíme k těm ohňostrojům Katy Perry a Firework nebo Linkin Park už za chvíli.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio City a je to tu. Čas být úplně k ničemu.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Stále ještě ve hře dva lístky na závěrečný koncert turné Činasek, jo. Bude to velký. A ještě stále má šanci se tam dostat Kuba. Kubo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Krásné odpoledne všem. Jo, má se skvěle, pracovně.
0: Ještě stále pracovně, víkend v nedohlednu, nebo se to blíží?
2: Víkend volno, ale pracuju na zahrádce.
0: Jo, ale tak to je hezký. To je super, tomu se nedá přece říkat práce. Ne, to byl vtip.
2: No.
0: To byl samozřejmě vtip. Kubo, teď je hlavně důležitý, abys byl absolutně nepoužitelný. Před tebou je 10 otázek. 10krát musíš špatně odpovědět, ani jednou stejně. Seš na tohle ready?
2: Zkusím.
0: Tak dobře, tak to zkusme, jdeme na to. Spouštím stopky právě teď. Kolik nohou má pavouk?
2: 11.
0: Kdo zpívá v kapele Krištof?
2: 10.
0: V jaké zemi najdeme Eiffelovku?
2: Lukáš.
0: Doplň text darovanému koni na zuby?
2: Koukej.
0: Jaká barva je spojená s karkulkou?
2: No, modrá.
0: Jak dělá pes?
2: Kikiriki.
0: Řekni polsky hurá pátek.
2: Grisgot.
0: Jakou barvu má malina?
2: Růžovou.
0: Kam šla Naninka ve slavné písničce?
2: Na Petřín.
0: Kolik máš uší?
2: 11. Já jsem blbej.
0: Můžeš se mi přiznat, co ti teď došlo?
2: Že jsem 11 řekl na začátku.
0: A ještě ke všemu, malina je růžová.
2: Jo, dobře, no.
0: Nebo jakou barvu podle tebe má malina?
2: Červená.
0: Červená, jo.
2: No.
0: Ty seš chlap, no. My to
2: no, jsme chlapy, rozeznáváme 6 barev.
0: Tak to bych ti možná ještě uznala, ale přece jenom ano, dvakrát zaznělo 11, což je škoda, jinak to bylo moc hezký. Na konci ses nechal malinka to rozhodit, jinak teda hurá pátek, Grisgot zní výborně, to bych rozhodně zavedla a modrou karkulku bych taky chtěla, možná bychom to mohli předělat. Každopádně, bohužel, stačit to nebude, protože čas je 31:40 plus ještě ty 3 vteřiny za špatnou odpověď. Takže je mi to, Kubo, moc líto, ale hele, důležitý je, užil jsi to?
2: Strašně, moc děkuji, že jste mě zavolali, to je
0: no
2: bomba.
0: Tak super, hele, tak třeba to klapne někdy příště, já moc díky za tvoje skvělé odpovědi a užij si to na zahrádce.
2: Já děkuju a moc gratuluju Kačce, která to vyhrála. Teda
0: je to tak, měj se krásně, ahoj.
2: Mějte se, ahoj.
0: Je to tak, dámy a pánové, počkejte ještě, Kubo, seš furt na telefonu?
2: Ano, stále.
0: Já tu na to koukám, že jo, na ty příjmení, to znamená, že Katka je tvoje žena?
2: Jo, chtěl jsem jí to střelit.
0: Počkej, je ti jasný, že právě teď si svojí ženě dal nejlepší munici, protože se ti to nepovedlo a ona je lepší.
2: Vím.
0: Nebo teda nepoužitelnější, no, tak to vlastně nevím, jak moc.
2: No, my si to vyřešíme.
0: Vyřešte si to doma, protože vy si to spolu vyřešíte na koncertě Činasky. Dámy a pánové, protože právě Kubovo žena je Katka, která ve středu nahrála čistých 30 vteřin. Wow.
2: Je prostě dobrá.
0: Je prostě skvělá. Hele, važ si jí a užijte si koncert. Měj se hezky.
2: Jo,
0: ahoj.
2: Mějte se.
0: Tak to vidíte, normálně si tu manželský páry mezi sebou vyřizují věci, skvělý, tak Kátě samozřejmě moc gratulujem, no a pro Kubu je to cena útěchy.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.
0: Další kola nepoužitelných samozřejmě příští týden opět o fantastické ceny. Nenechte si to ujít, ale teď už ty Činasky a taky jejich Klára. Tak jdem na to.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio City. Přeju krásný pátek vám všem. Mimochodem, máte sourozence? Případně máte třeba víc dětí než jedno? Naprosto zásadní věc, protože sourozenecký vztahy, to není jen tak. Za prvý, kdo je ze sourozenců, ví, že to je konstantní válka. Minimálně do určitého věku, ale většinou navždycky. Jo, prostě vždycky se budete trošku pošťuchovat. Můj brácha mě má v telefonu uloženou jako Cartman a má tam u toho i fotku Erika Cartmana ze South Parku. Jo, takže když mu třeba volám, tak se mi přiznává, že vlastně musel přemýšlet, kdo to je. Ale jinak máme krásný vztah. No a právě sourozenecká pouta jsou fakt plný úplně záhadných věcí. Dokonce třeba přítomnost sourozence paradoxně může pomoci snížit stresovou reakci, což je fantastický. Další věci, které umějí sourozenecký pouta, najdete na našem Instagramu hitradiocity937. Schválně koukněte, co všechno skvělýho s vašima sourozencema dokážete. K tomu nějaký taneční pohyby, za chvilku Walk the Moon, taky Adele nebo Cyril.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý. A natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Zara Larsson, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku třeba One Republic nebo Krištof, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce jsou stále kolony v obou směrech. Při cestě na Černý most počítejte se zdržením od Spořilova. V opačném směru to jede pomaleji před Barandovským mostem. Následně je kolona i v Dobříšské ulici směrem na Smíchov. Ve Vilznově obousměrně zdržení u hlavního nádraží. Popojíždí se taky na Pražském okruhu ve směru na D1 od D5 k Ořechu. Na D1 se zdržíte směrem na Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi a na D1 čekejte kolonu u Jiren směrem na Hradec Králové. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Praze za letošní první pololetí přibylo skoro 2,5 tisíce obyvatel. Na konci června tak v metropoli žilo téměř 1 410 000 lidí. Obyvatel v metropoli přibylo díky stěhování. Zemřelých bylo v Praze za pololetí více než narozených. Praha 1 dál přispívá svým obyvatelům na zdraví. Lidé s trvalým pobytem v městské části můžou získat až 1000 korun na léky, zdravotnické pomůcky nebo prevenci. Více říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Příspěvek neboli kurenty lze využít v non-stop lékárně Nemocnice na Františku, v lékárně Palackého v poliklinice Palackého 5 a také na tamním odběrovém místě pro laboratorní služby hrazené samoplátci. Registrace a podrobné informace jsou k dispozici na webu Praha 1. www.korenci.cz.
1: Příspěvek není potřeba vyčerpat najednou, lze ho využít postupně. Češi se letos letních dovolených nevzdali. Cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
6: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10-15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytu na last minute.
1: Tedy přibližně 2-3 týdny před odjezdem. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít zhruba za hodinu. A počasí v noci a zítra přes den má být v Praze většinou polojasno až oblačno, nejnižší noční teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší sobotní 21 až 23.
4: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne s vámi Kateřina Pechová, doufám, že máte hezký pátek. Máme 3 minuty po pátý, snad už jste téměř doma. A pokud vám třeba naopak začíná šichta, tak se držte. Máme k tomu ten nejlepší soundtrack Miley Cyrus za chvilku a teď jsou tu One Republic, Stop and Stare.

Miley Cyrus, Angels Like You. Posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, máme tady velice, ale velice zajímavý rekord. Moc mě to oslovilo, se musím přiznat. Dokonce to jde sem k nám do středních Čech. Chlapec, muž, mladý muž, Sebastian z Roztok u Prahy, se totiž chlubí opravdu netradičním prvenstvím, jo. On totiž si udělal takovou cestu kolem světa a navštívil 27 zemí. Ale nejenom, že by tam jako zajel, vyfotil památky, ne. On, prosím vás, v rámci těch 27 zemí navštívil 756 toalet. Ne, že by si tam vždycky odskočil, to předpokládám by bylo asi trochu moc, ale on je fotografoval. Strávil tím 9 let, což je teda docela hustý. 9 let fotíte záchody po celém světě a vytvořil z toho unikátní fotografickou koláž, která nemá ve světě obdoby, a zároveň se právě jeho dílo zapsalo do České databanky rekordů. Hele, fantastický. Jo, to je vlastně další důkaz toho, že stačí mít nápad. Stačí být trošku originální a můžete mít rekord, jo? A podívejte, začít můžete třeba na záchodě. Tam se stejně přemýšlí nejlíp. Já k tomu posílám další hity, ať už zrovna sedíte kdekoliv. Krištof a Sima Martausová a Hvězdáři právě teď.

0: personál.
1: Miles Smith a Nice to meet you, posloucháte Hit Radio City. A pozor, pozor, protože sobota bude divoká. Pokud zrovna nevyrazíte do Znojma na Vinobraní, nebo nevyrazíte tady po Praze na Vinobraní, tak taky nám ožije opět některé ulice ve městě. Klasickým zažij tu a tu ulici jinak. Fantastická věc, jedna ta část těch akcí probíhá právě zítra. Mimo jiné, americká. Tak zažij americkou jinak, to je legendární. Tam potkáte všechny svý kámoše a pravděpodobně i lidi, co potkat rozhodně nechcete. Jo, to startuje zítra v 10.30. No a navazuje na to vlastně, protože ožije i krymská, což je taky taková klasika. Spousta pouličních muzikantů, DJs. Co je na tom nejhezčí, že prostě se všichni potkají venku na té ulici. Chvilku tam nejsou žádná auta a jenom se jí, pije, tančí a baví. Tak pokud ještě nevíte, co se svým dnem, tak tohle je ideální varianta. No a dost pravděpodobně se tam potkáme. Říkám, že tam potkáte všechny. Navíc tady v našem éteru můžete potkat samý velký hvězdy. Za chvilku totiž Alex Warren nebo Michael Schulte. Tak buďte s námi.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správná tkyně zubů?
6: Kolik?
5: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
6: Hezký den a víkend.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Alex Warren a Ordinary, posloucháte Hit Radio City. Máme půl šestý. A pánové, pokud se k vám připlíží nějaká žena a začne si vás očichávat, nebojte. Nebo teda, jako možná se bojte, ale jenom malinko, jo. Protože takhle. My prostě podle čuchu zjistíme, jestli jste ty pravý, jo. Takhle, seknout se můžem, o tom žádná, to jsou rýmičky, že jo, to je hrozně blbý. Ale jinak jo, většina žen říká, že to pozná ve vteřině, v podstatě skoro hned. Takže takhle, nemusíte se úplně bát, když si k vám čichne. Bojíte se ale toho, že se rozhodne, že jste ten pravej, protože pak nastává peklo, to asi víte, že jo. Tak jenom kdyby náhodou k vám teď prostě čichla kolegyně nebo tak, tak to není proto, že byste smrděli, ale protože máte potenciál nějaký. Doufujeme, že ten správnej. Další hity k tomu, tohle je Kate Ryan.

0: Damiano Davids dohrává v éteru Hit Rádia City, je skvělý, já vím. Přeju vám všem krásný pátek, za chvilku 6:45. Pokud jste aktuálně na cestě domů, nespěchejte. Jo, víme, jak Praha v odpoledních hodinách vypadá, takže klidně zpomalte, dejte si třeba kafe, pohoda. Vy, co jedete do práce, taky nespěchejte, no, co vám budu povídat, to nemá smysl být tam zbytečně brzo. Pokud teda nejste hasič, záchranář nebo tak, tak tam asi jo, jo, tam prosím. No a hlavně prosím vás, ať je ten pátek jako korálek. I got a feeling. Něco o tom vědí Black Eyed Peas. Tohle je vyloženě páteční song. Dáme si ho za chvíli, k tomu Poetika nebo Mark Embra.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí D1 směr Brno, zdržení mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Na Pražském okruhu je kolona od D5 k Ořechu a zdržení máme hlášené i na jižní spojce od Spořilova směrem na Černák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
4: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sára Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven. Jdem na to.

Tohle jsou Queenie, A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4 tisíc korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý, jak... No hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mívala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo. To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

0: Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut, k tomu doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No, to je v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello, k tomu taky Phil Collins nebo Bartas, no prostě, pecka za peckou.
1: Hit Radio. Hit

0: turn to dust all that I adored.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. No a my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince. Ano, bude to velký.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Guns Can't Fight the Moonlight. V éteru Hit Rádia song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se šťastné dítě, šťastná máma a šťastná manželka, šťastný manželství. Tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojděte nalejít oblíbený pití, stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná, jo. Možná trošku pomůžou naše další hity, protože teď

Damien's a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní. Jo, mám tě rád. Jednoduchý. Jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

večer z Hitrádia, Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo, takhle když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihl ji a taky trošku vytahal za ouško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší právě teď.

Begins to Fall. Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky.

brzdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.